Petek, aktualna galama v živo, Dejan na terenu med srčnimi galamovci, Anita v studiu med srčnimi galamovci. Eno srce, en aktual, to je